za městem, křížek na rozcestí, tichý společník těch, co věří, potkat se tam s ní bylo dílem štěstí, dojednaný smír a příměří.

Vřeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdych jeho psa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

0: proč pak nechceš poslouchat?
1: Muži ve zbroji za moc nestojí, řekl ti, že má tě rád, věncem z Vavřínu.

to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstřihy jsou pro polibky, a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

se směj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je zaminovaný.

radno tančí. Parket je zaminovaný, parket je zaminovaný.

0: mistři, děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, ministři válčí pod vlastním dohledem. Hej ty, zatím bez oslovení, jenom výzva do prostoru.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Můj děda byl toulavej pták, toulal se světem, no a tak o jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho zapadl.

Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

vyštopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, byl jsem z té ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Zatoužil jsem včera za kliku,
2: vzít u nočního podniku
1: s balíčkem oběživa.
3: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
1: Žízeň už na mě klečela,
2: nebylo jistý docela,
1: že Lojza točí piva.
3: Hou, hou, že Lojza točí piva.
1: Ulípit maják ve štole,
2: židle obrácený na stole.
1: Jo, to byl smutný obraz.
3: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
1: Tak před hospůdkou zavřenou,
2: s náladou rázem zkaženou,
1: řekl jsem si, to je podraz.
3: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
1: zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
2: a skel ve okně křachnutí.
1: Rámusu dělalo fůru.
3: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
1: Přes květináče schozený
2: a cáry záclon uzený
1: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.

dovolej mi, pane generále, abych je uctivě pozdravil. A z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zvedl. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí, už se nespraví. Vždyť i na klinikách lékaři, když slaví, tak připíjejí hlavně na zdraví. Co by řekl můj nadřízený z práce, ten když mě pět minut nevidí? Hned to pozoruji ve obálce, ztrátou výkonnostních prémií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu,

Zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem.

chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech Maltu nosit, dva chci zet za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět úkosem.

Kdybych to všechno věděl, tak jsem sem nechodil. Odplul bych lodí a už se nevrátil. Nikdo mě nečekal, ani můj věrný pes. Kdybych to všechno věděl,

Máš smutný oči? Slunce? Chce se ti spát? Vím jak. Krátíš si cestu? Slunce? A já prosím, prosím, chvilku ještě svět.

srdce mě bolí v ječmenném poli, tam, kde na kraji kvete vlčí mák. Roste si planě a moje dlaně pohladí klasy jenom tak.

0: že na večer
1: vždycky zrudneš studem.
0: A tak slunce počkej a stůj,
1: kam mě utíkáš,
0: kam spěcháš,
1: moje slunce.

Vracím se sem zdaleka, hodně se stalo za tu dobu, co jsem z domova. Už roky nikdo tady na vlak nečeká. Říkal jsem, že se sem už víckrát nikdy nevrátí, když tenkrát rozhodla se s jemu srdce dát. Nikdy se nesmířím s tím, že jsem byl jen prozatím.

0: Voda jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je zlává věc.
1: Ty si do na šváru vyneš a ej, ať si je jaký chce, je náš. A to s tím křichtem to se mne tahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu sám, to víš, je to kříž.

0: střih. To u nás ve fabrice konfekční by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý propána, no to je banda od rana a nalývaj se svinstvama hned od rána.
1: No nemám známý zrovna fešáky, holče třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pěcím a prvnete tím pletením až vaněním.
0: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou Váňo taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
1: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, eh? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus. Ty si kup radši Hubertus, když nemáš vkus.
0: Koukni ten chlápek v černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozu na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
1: Vidíš, hádá to zjiš na koni, anebo hrát si na city. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s vodkou krám?

0: až budeš jednou sám a nebudeš mít plán. Venku taky špatnej den, ty nebudeš chtít ven.
1: To je dřina, pane Hájek.
0: Vem 3 centy sebou,

co s námi to dělá, když spustí jak zděla, takovej tichej hon, a jaké je to divo.

0: Je krátce po 16:15.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Králo, veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl,

přikryte jen na půl, když vodeku se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal.

kapela vyhrává k té velké slávě. Na první pohled možná vypadám docela zdravě.

Funus Blues. Tady jsem skončil, i farář zývá. Zbor lehkej holek v řadě nad hrobem falešně zpívá. Všechny se třesou na trochu piva. Má milá jinýho, má ve svým domě všechny ty malý hebký poklady. Už nejsou pro mě. V báru je veselo, kdo vzdechne po mně.

divadla cítím to chvění, muzy se rozletí po foaje. Nicota uvadla, ač je snění, vášně a dojetí, co jich tu je. Hra je to dojemná, no a ta renta, jak je to cudné rozplakat svět. Čeká se jenom na inspicienta, režiséru dne a kouše si red. Uvaděčky pletou.

je daleko do svítání. Nebe se zaliká tmou, čas je dnes zboží. Bezcenné a měsíc jak světlý ležák rozlívá nad krajinou. Mizerné světlo, studené, a nad stolem hlavu sklání básník, když ztratil rým. Pro paní v černých kozačkách on psal jí, že chtěl by být s ní, než v lokále zakouřeným. Ten papír v dlani pomačkách

tak hledá zapomnění. A láska je v uvozovkách. Stává se pro něj prokletím. Chutnává popelinku a dechem po kusovkách.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotelu nad náměstím. Drak hlídal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. Dědové vševědí okolo popelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se vsiždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá protučné zpropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

lidi letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

útoku. V okýnku orloje se loutky uklání, hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

Než smířit se s tím zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

A je to tak nenadále a nikdy není ta vhodná doba. Slyšet ta slova, můj milý, jsem v tom a teď jsme v tom oba.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Indiáni ve městě, Indiáni ve městě, Indiáni.

Tady sedím na mraku, píšou mi z nebeskýho dvoru. Prej si to sama přebrat mám, jenomže jako na potvoru. Největší hřích je, píšou mi, zapomenout na svoji duši.

0: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

jsem lístky v druhý třídě. Pro tebe plátek na čtení.

A zatím na tvém stole leží nůž, ty zítra už jdeš na to. Víš, jak se zbavit všech svých vin, hodně si nalož.

Snacká vykouřen zrak utírat jídro celem, spatřit kořen kulčivový, písmo na list tlačit perem, schladit tváře poudlení éterické oleje, pak vykousat strach logů, splněné sny s flokatkou.

kočeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

stříhali do hola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti. Nesmět se pohnouti na šidli z železa.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevy.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

Přemyslovi, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na Vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na bivoje Zemana. Čtu si Calderona, myslím na Nerona Paliče.

Církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja! Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja! Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným talířem. Haleluja! Církevní tatíci s předplaceným nebem prorokům vládnou svým mocenským souhlasem, na spásu nevěří, na zem...

Věta volají, lidičky nevěřte, nebo vám nabijí. A kdyby někdo z vás přece jen uvěřil, pan biskup statíky hned by ho zatratil. Haleluja, církevní tatíci v naději vzdychají, věří, že v pokoji stáří se dožijí. Co bude

Na divadle světa už není velkých rolí. Co pevné bylo léta, to bortí se a drolí. Dřív ano bylo ano, a ne, to bylo ne. Nemuselo být psáno, co dobré je, co nestoudne. Tak řekni, milá moje, proč srdce tolik bolí? Proč cítím se jak z boje na moravském poli? Don Quixote, který hledá svůj

Na divadle světa se hraje derniéra. Zažloutlé fotky z léta, stará dávná éra. Rozmazané šminky a popraskaný ret.

Na divadle světa se kulisy už balí. Já ani jsem se neptal, proč to, co bylo mé, mi vzali. Teď za vozem hledím, nežli se v dáli ztratí. Jen někteří vědí, co dál jsem a co mám dáti. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér. Nebo už nastal čas úplně jiných her. Když spadne opona a nezní klaunův smích, to asi znamená,

0: To asi znamená, abych i já teď stihl. Tak to asi znamená, abych i já teď stihl.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Chvíli bylo 8.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

podzimní odpoledne. A místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí.

přetočí. Najednou padla hrozná tma, jako když rázem svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím, i když seš v bílém tričku.

všechno zpátky, jak ten čas předučí. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetočí. Pozdní, podzimní odpoledne.

žádná naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout.

0: je to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožní. Sex je cesta do bran ráje, sex je cesta do bran pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket. Fakt? Fakt? No, opravdu.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

neprší, to pláčou v letu ptáci, to vůbec neprší, jen Bůh si otřel oči děravým kapesníkem, svoji tvář osušil, tak proč jsme pod deštníkem?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

chtění, ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový korát, prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořník. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztek letát. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o kůru.

mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. Vrákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník lipobáseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Hudba hory přenáší.

A ptáci trochu na schvál zpívaj pro spíš den, a člověku se za nic nechce vstát, když první rosa padá po zdech tunelu.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: veslo, silné jim přeje štěstí.
1: Na Rádiu Folk posloucháte Hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Přišla žabka k večeru k zelenému jezeru. Rejdili tam kačice, vítali křičíce. Vítej žabko, přišla z hod, slavíme dnes rybí hod. Budeš naším hostem dnes, co ti libo pij a jes.

přes. Hned mezi ně přisedla, chutných jídel pojedla, na zdraví všem připila, tu se všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím, ubohá se odvděčím. Ach, to je věc lehonká, máš dvě chutná stehinka, ty scházejí jedině naší slavné hostině. A už diví kačí rod trhá žabku o závod.

tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, ve vlasech má stejný spony, v hlavě velitelský sklony, stejný krok a stejná gesta, stejnou jiskru temnou. Jo, stejně jako stejně, jo, stejně jako když chodila se mnou.

Milá se moc nezměnila, roztomile špulí, rtíky ostrá jako čepel, díky stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Mám divný pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

jak kdybych měl něco zmeškat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, v místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad teď je

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
3: patologie,
4: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: spravedlnosti. Zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty,

0: Já beru bony.
1: A já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí

do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

měníme místo držící jako ohlávku. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vždyť vodní dělo pálí jen párkrát.

trochu strachu z horovek a vily plný zubařů a chleba s máslem v košíku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

je mi vždycky divné. Když na mě z nebe plivne a když mi v

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál.

A teď jsem se mu z očí v oči díval. Cítil jsem konopnou smyšku, jak mi svírá krk, když se Záňa dřív vytáhl ceduličku.

Na dlaní zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna prší.

0: prostě takovej hlas.
1: První hlas vína, stříbrný háček v hrdle. Vleklé úmory zimy, zdvořile uvolení sedadla jaru. Sobelci rozkvetlíme jako sakura. Podělím se slušně o kytaru.
2: Až posté přijdou policisté, vždycky si s nima můžem šeptem říct, že na světě není nic jisté. Že na světě není jisté nic.
1: Krásy hasparame, nemáte silvu ple u noh cigareten. Bláznu se hlavně nelekejte, kluci to berou z kraje. Můj přítel na minutu má skrvavené dlaně. Pod žebrat se radši nedívat. V Čechách je už třetí týden a stydí se dojet k mámě, přece jen už moje 40. A nějak mu pořád nejde navázat 40krát prasklá tětiva. A přece furt bych chtěl vystřelit a dostřelit alespoň k Pacovu nebo k Venuši. Od moře přivábil ho příslib spálených záňadří a kvetoucích moruší a odpuštění. Něžně samozřejmýho odpuštění jeho stárnoucí máme. Přijel jsem za ní celý svět a už je to jenom 40 kilometrů, ale stydí se. Přece jen jemu už bylo 40 a nabíhá mu zpozdne. V zapůjčeném svetru nemá ani na ten váček pacifik.
2: Až poste přijdou policisté,

cesta. Že na světě není jisté nic, až posta přijdou pole cesta. Vždycky se s nima můžem šeptem říct, že na světě není nic jisté. Že na světě není jisté nic, a že nabíhá nám spozdne.

chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála ses jak raubí s pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosu. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Flét na značky Yamaha, co se šklebí z podaktovky. Hudebka už začala a uče zase sršej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popelák.

0: lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čítanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam odlít i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám: no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivného, hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šatny už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění padlo i těm kosu. A vlak nám odjíždí.

lidi s adresama občas mize, no tak si to tak neber. Lidi z Ačka občas mizej, no tak si to tak neber.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Zdálo se, že vidím všeru tvou tvář za vlahých podvečerů, když měsíc svítil od severu.

zeptat hvězdy, a co jich tam máš. A vidět v nich dálku, co zebe. Prostřít se pod tebou, jak prohřátá pláž.

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla.

0: se vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho pak doktor křísil.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

dolíčky, věř mi má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. V skleněných panenkách plaminky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled tak pálí. V skleněných panenkách plaminky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. A protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Máš totiž tělo jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a skrýše a pastičky tvarů.

že porcelán není organická látka, je na tebe kotě neutronka krátka. Máš totiž srdce jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, stainless steel. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti prorazil. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti. Vždyť máš srdce jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, stainless steel. Že ocel nespadá pod organické látky, je na tebe kotě neutron.

snění, ale třeba je pro nás někde jiný svět. Jen chceme uvěřit, jen chceme uvěřit.

sluníčko poměrně živě. Chvíli jsme se tím bavili a já se neumím smát. Směju se jenom tak bránicí,

co někde upadly na zem. Chvíli jsme se tomu divili, a já se neumím smát. Jednou si otevřu hospodu,

nesní ani kousek knedlíku, lepek lepí zevnitř prístřeva v kávě ani stopu po mlíku a nejde nikam, kde je sleva.

pomalu a tiše, řekou, kterou jenom sám Bůh zná. Někam božím línům, který není slyšet, i když se lidský ucho namáhá.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: doma mloky, mám jich plnej byt. Chovám doma mloky, mám jich plnej byt. Ráno po baráku lezou, bytná mi to nechce odpustit. Má bytná to je ženská, její asi 25.
1: Bytná, bytná to je ženská,
0: její asi tak 25
1: let.
0: A to její tělo bych teda popsat nedovedl.

tak jsem jí vyznal lásku, ona jen zvedla hlas. Tak jsem jí vyznal lásku, ona jen na mě zvedla hlas. Že až se mloků zbavím, tak můžu přijít zas.

Tohle blues je tu ze smutný, tohle blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, tohle to blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, vždyť vám to povídám.

muž nesežene zprávu světu a loňskému létu. Vlasy zasněžené ještě váhá s posledním slovem, vázne rytmus a rým. Neví, kde najde obzory nové, chvíli před vyplutím. Bylo to, anebo nebylo, lásky laskané, málo co se nevyplnilo a vody z břehů vyrvané pro Veroniku.

blízká se na lepší časy. Černá a omšelá povaha tvrdá, málo kdo vzpomene asi, jak po celá staletí v krvi a potu.

tváří barvami, milenci s muzikou splynou. U řeky za deště pak mezi kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netone v prachu a pohledu.

na zemi roztančí vodu, myslívám na to, co po mně zbyde a co vezmu dolů. Možná se zdržím, nepoznám to hned, nechám tu všechno, nechci jen zbytečně špinit svět. Skloň ke mně blíž svojí tvář, ať uvidíš,

zmizel s ním. O kacíři zítřka vím. Tam uvnitř, kde mě vždycky bodne, když odcházíš a zahřeje mě, když se usmíváš. Snad teď anebo zítra, už zítra se něco narodí a dá mi sílu, která přesvědčí.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina kůň běží nezastaví.

Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Ale co pak to vím? Divný větry teď foukají ze všech světových stran. Ale já sedím v baru, zatím tady a sám. Všechny mý velký plány, co jsem kdy měl, odnesl čas.

až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost splách. Už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Zbalím si kufr, zavřu dveře a jdu.

přešel jsem řeku a rozbořil most. Svý dluhy jsem splatil, ale stálo to dost. Z toho točí se hlava, ale točí se i svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost spách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Spalím si kufr, zavřu dveře a jdu. Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Teď už to vím. Z toho mála, co zbylo, se nezboří svět.

Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutný vytvářet jenom hmotný hodnoty, i bez toho můžeš svůj život žít. V kanclu, v krámu, při úklidu, pořád si to ty, stačí si jen svou podstatu plně zvědomit. Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutný

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jak šaty mladé ženy v nízkých paprscích tančí. Počkám, až přijde listopad, ty svlékneš svoje šaty a vklouzneš pod kápa, zimy se dotknou.

příběhy, po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

syn na koni, na jolničky zvoní, zas malé děti uvěří, z kuchyně to voní. Kdo do vánice vyhlédne, ať klidně hádat zkusí, zda vidí vločky sněhové,

Změnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej. Jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší.

adresu za lepší PSČ konec světa, kam dlouhý vedení nevede a letadlo nepřilétá.

slunečný prach se veze ve vesmírné káře.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Já jsem nikdy žádné zvíře vlastně nechtěl chovat, co se musí venčit, krmit nebo přebalovat. Jenže už jsem v rodném listě, tak se snažím přežít. Hračky hrablem odhrnuju, ale pořád sněží.

Chce to jen začít v pravý čas, spojit své hlasy v pevnou hráz, ať při nás stojí všichni anděle,

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Žili chovanci jednoho ústavu.

let dožíval. Pátej vyprávěl důvěrné zážitky, šestej ovdověl, když rozdal vizitky. Sedmej utekl z Miami Beach, láhev byla mu houslovej klíč.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvy, se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost. Všechno je připraveno k velikému bubnování, jen na povel se čeká. Jeden se teprv vylekaně sklání a druhý už smeká. Beránek blout už zapálil stráň, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství, svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvy, se zaleskne slídou.

Nás uvidíš někde ve svatebním saku, anebo švagrovi pomáhat na baráku. Za to jsme se zcvokli do Mišíkových písní a Angeliku do party. Už dávno jsem si přisněl.

Jenže až dopiješ tu svou kofolu, kterou ti jistě někdo platí, půvabně vstaneš od stolu a v minulosti se mi ztratíš. A na obloze se nejspíš všichni svatí za pohled na tebe. Týden postí.

za dobrý slovo ti srdce svý na dlaně daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí slunce, když do korun stromů

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlá.

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, ropinej ta zem neměla, prohej se indiána.

Vidíš, jak se mění svět každým dnem, sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Připraveni na letní zážitky? Spemy vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
3: Říkám ti znova,

blízko pretin, zaplakej lásko na černej val. Jenom si stoupni vedle, kdybych ještě vstal, zastrč mi struny.

Ty doby, kdy táta se zlobil za skutky, co provedl jsem. Kde jsou ty doby na gatích skoby, to bejval prýma den. Všechno se změnilo,

teď mám. Roky se splašily, úprkem letí, jak to, co nejde ochočit. Roky se splašily,

otevřeš. Sny, to je zrada, růžová v září hvězd, den ukáže ti pěst.

kroky deště bolí, rány se otevřou a naplní se solí. Držím tě za ruku a nemám žádnou záruku, že nezůstanu

Tom Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina, dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek.

nocí, jako bych snil, v sobě mám jizvu, co špatně se hojí. Noc je tak horká, že bych zaspil na špatný svědomí.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Moje Mary Jane zaskotví v přístavu. Včera po létech jsem slyšel zpívat racky nad hlavou. Teče kořálka a léčí únavu. Holky jsou každým okem hezčí, každý už vyhlíží tu svou. Tak zase na pár hodin život podvedem.

křivokládských lesů zbloudil k nám. Ještě dneska nad tím jevem já sám. Duše těch, co nebem jdou, to mají vzdušnou část.

stát v těch stráních, vždyť možná pode mnou je zakopán. Tak ať tam leží pro staletí příští, tak ať tam leží pro staletí.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Zastav se, příteli, jestli máš chuť. Sedni si naproti k čaji nebo kávě. Žena spí v podkroví, tak jí neprobuď a pěkně potichu mi

listů knih, od Čapka Lustiga nebo od Remárka. Ze stránek vidím ty duše zoufalých, těla, co odváží dvoukolák či kárka. Venku se rychle šeří, je vidět netopíry, každý z nás něco věří, na lásku, na vesmíry. Na příslib nekonečna, lepší pak, když ne nyní, a kdo z vás nikde nikdy ničím se neproviní.

Místa je dost jen v mém domě, bydlí můj Bůh a ten ví, že přes práh mi neprojdou nenávist a zlost. V oknech mám slunko, slunko a ne mříže. Venku se rychle šeří, je vidět netopíry, každý z nás něco věří, na lásku, na vesmíry. Na příslib nekonečna, lepší pak, když ne nyní, a kdo z nás nikde nikdy ničím se neproviní.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

Postavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný na věci.

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla a v hlavě přání pádu.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

tichá, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nikdy.

dají pád. Jejich stín otvírá dlaň, do nitra hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou.

velkých spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

sám, z nepoznané dálky, s tělem samý šrám, když mu svaly stvrdly na kámen a srdce na ocel.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Člověk se podobá tomu, kdo propásl vlak a pak čelo si mne. Tu všimne si, že mu šly hodinky pozadu, řekne, tak to tedy ne. A vyběhne, aby mu další vlak neujel koupit si kvalitnější. Však jakmile přiletí na peron, zjišťuje, že byl zas pomalejší. A to bude asi tím, že jsem se pořádně nedíval na jízdní řád. Tak študuje odjezdy, když tu mu za zády frnk, zas další vlak. Snad zůstanu raději na místě, aby mi další vlak neusvištěl. Tak stojí a čeká a v tom vidí vlak mizí z jiného nástupiště. Tak stojí tam dál na tom nádraží a jestli neumřel, tušení mám. Jak dál čeká na vlaky, které...

jen jedenkrát, musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic, jen dlouhý den a krátkou noc a život běží, volá o pomoc. Tak musíš dál tou cestou jít, poslouchat slova a hledat klid, na duši smutek a v rukách

0: kolik už šancí ti život vzal. A přesto tejky své zkouší dál. Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní. Tak nemáš nic, když sny se splní. Tak nemáš nic.
1: Někdo noc namíchal do hodně dlouhý sklenky,

už všechno, co jsi kdy měl rád, navždy zmizí, odejde, nezapomeň, smrtí to nekdy.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

rád. A první zakopnutí o ten pražec navíc, jak se zapovídal. A první hlasy ptáků v komínech skál, lavičky na nádraží, kde pohledy si psal, závratě z viaduktů, kde mě

plek a telegrafní dráty, co se před tunelem sehnou trochu níž. Setkání s kamarády ze vzdálených měst, navzájem píšete si adresy cest.

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, vlaštovky se slétnou nad vodou.

mistr pajzlíčků kladívkama buší. Snad se jako melon na dvě půlky rozkočí.

kouzlo ztrácejí, básničky tobě napsaný, bláhových slůvek závěrí, po bitvě dávno prohraný, ptám se, co dál. Už si tak strašně dlouho pryč, a navíc přestala si psát, a teď si blázne, klidně křič.

podvíčky na očích, cestičky znám, kam nikdo nevkročí, ty vedou do země, která nebolí. Dostat se tam

lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti. Dávno nečekám, že by mě křídla labutí zamávali z vodopádů šedivýho dna.

lásko ukrytá, jsi vyryta v mé paměti. Neboj, čekám dál, jenom v malé naději. Vysněné jak návrat psance, girlandami snů.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč.

Hvězdy, obzor je hvězdnatý. Pod jedním nebem oba ležíme, hřejvá je náruč matky země. A jak tak spíme, oba ve snu kráčíme.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

uděláš. Stokrát už jsem byla tobou a pokaždé se vracíváš ze svých lásek sezónních jako schudlý obchodník. A já se učím.

0: Somalí zbavil, co ti z očí kouká, když máš něco říct. Somalí hlakom, co ti z očí kouká, když máš něco dát.
1: Sto malých puberťáků nosí, že jsem i masaku. A já se musím smát, když se máš zachovat jako chlapce.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit.

0: ti. La la la la la la.
1: Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat.

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky

Kubovi v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci.

Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky.

se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Sedím u rozlitýho stolu na vzduchoprázdnou lahví. S medouškem světobolu na

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padé. Už i v iluzích se krade.

schody vedou k parku. Zabavím tě magií a světly od oharků.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty. Až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrajeme?

Šoví nikdo však nepoví komu a kde basu vzal. Puchyře na rukou měl, jak celý spocenej dřel. Do blba zíral a na lesi zpíval, že dr-

vilek nevinných, že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat to, co nám život vzal. A tak při láhvi teplý vodky znovu čas nám utíkal. Našla si tu starou hrací kostku, kterou jsem ti jednou dal. A že prý si mám taky hodit, a když padne šest.

polibků. Zakryla si rukou, že prej to její štěstí škrtí jako had. Pak usnula opilá na gauči, jen v punčochách.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Uživatel bára leží v pláči, když prý je teď dospělá, tak ať si sama vydělá na sebe, tak dělá nesmyslnou práci a kvůli brigádám

podloubí pustý, kavárny hladový. Ani se neohlíd, nechal tě jít. Na krku křížek, kafe je medový.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce. Příhoda, vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skon velilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, Příhoda, ten znal tunely. Příhoda, byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí, pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě, jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí, hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte Příhodo, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko ji odolat, když přijde.

do dne a do roka, ze zvuku baroka se rodí rokoko. Do nocí hledíme a vlastně nevíme, zda je to opravdu a nevíme.

sem chtít. Nevím, kam se to řídím, kde je má tendence žít. Osud má tolik chutí.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Převleču peřiny na posteli, aby se nezdálo, že jsme

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

budou zas na duby hrát, když vlny se ženou. Vždyť vysoké sti kamene skrývají tajemné zahrady,

se sem zdaleka. Hodně se stalo za tu dobu, co jsem z domova. Už roky nikdo tady na vlak nečeká. Říkal jsem, že se sem už víckrát nikdy nevrátí. Když tenkrát rozhodla se s jemu srdce dát. Nikdy se nesmířím s tím, že jsem byl jen prozatím.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

vstříc a luxusní pachuť jako od popelnic. Dráždíme smysly, něco je špatně,

jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, bouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče, jen stěží.

děti se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlaný fracek, víš, proto tom prodáváš to snobům za pár dvacek, však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek, tak

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá v životě, po životě.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

řepku fuj. Bývala tu pšenka, mohla tu být zase, teď tahle žloutenka tomu, kdo to zasel, rozrazil bych chlebku všude by.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pučálkovic a Mina, tu se divně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka, jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva, manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance, vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

marně po vzduchu lapáme. Jsme bezejmený potůčky, do velkých řek se vléváme a hledáme, co nemáme. Jak větrem listí budem plát a jinde hledat útěchu, jsme jako mince v oběhu. Vždycky to za to bude stát.

možná se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti, až oheň v dým nás rozpustí. Jsme jako listí ve větru a o nic míň.

0: krátce po jedné hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

Někdo zapomněl přecí zasnout. Světlo jistě hořelo po celou noc. Madame

tě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

Štveroživlů, děvčice si, štveroživlů ve mně. Štveroživlů, děvčice si, štveroživlů ve mně. A nad nimi srdce, i kdyby se živly spikly, dostanu tě přece. I kdyby se živly spikly,

co život mohou protkat jako nit. Kdy nechce se nám jako šáša ho psat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu. Ty zuřivě se všude kolem střílí, my nemůžem, jak tíhnem k životu.

obrázky, co probudí vás ze sna. Tam někde v hlavě vzadu zasutý a vrací se, když s jarem vstoupí vesna. Ze vzpomínek a dětství ukutý, těch není moc, život je žitím cedí. Jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí. Při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

Neumíme popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví. A na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla anděl.

informace ve znacích, která svůj obsah skrývá do písmen tiskacích. Denně se odesílám, pronikám do tvý schránky. Dnes poznáš, jaký jsem formát, načtu čekat, načtu stránky. Kládám se do textu daných prstů, mě měníš.

než jiný a tak mě schodíš z otevřených oken. Mý hlásky ti nedávají smysl, speciál offer, my heart is broken. Speciál offer, ty mi to answer, můj it heaper, remember old partner. Spend less, get more, pleasure. Píšu ti dál, musím to risknout. Dneska dej print.

i země, tak se neschovávej za svými zdmi, uprostřed tmy, neodepisuj mě, odepiš mi.